hlasovat, můžeme se ptát. Mlčících nemluvňat.

0: válek.
1: Himbaj švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
2: Soličku, pacholičku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
1: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
2: Ale ne, a my si to pustíme potichu. Pipík Sedluň tam dneska vyhrává.
1: No tak ale na chvilku.

0: si HM-ko hudby.
1: Veď na to tak netlač.
0: Druhý deťom.
1: Vibe Karlovy Vary.
0: Popstarší počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predložené vlasy z ruských panín pod obočím bikín. Perina kačičko, semeno z lososa, bublina, potok ze

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

Jsou 6 hodin a posloucháte Rádio 1, vysíláme z Prahy do celého světa na frekvenci 91,9 FM tady v Praze, v Plzni na 97,5, v Liberci na 98,7 a v Českých Budějovicích na 102 FM. Jsme taky celoplošně na DAB. Ale důležitá věc je, že tady jsme v režimu CRRDR, neboli Corridor, ve spolupráci s Piccolo, track, který se jmenuje Pika. Posloucháte Radio 1.

pěkný začátek na 6. hodinu. Kolumbijský producent Corredor tady ve spolupráci s Piccolo, track, který se jmenuje Pika. Tak teď máme 6 hodin a 5 minut a posloucháte Rádio 1 s Douglasem až do 9. A ta příští skladba je trochu klidnější, ale je to takový pěkný Latin house. To jsou Nino Bellemo a Elvin Traverso a skladba, nová skladba Fe y Fuego na Radio 1.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou nové CDčko Philadelphia's Been Good to Me, které čerstvě vydal americký hudebník Kurt Weill a také ho brzy představí v Praze. Jump.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: A můžete poslouchat naše československá hitparáda Velká sedma asi trochu více než 2,5 hodiny odsaď. V 9 hodin máme reprízu a zítra ráno od 9 hodin máme reprízu naše hitparády. Takže máte hezký poslech postaráno. Teď máme 6 hodin a 25 minut na Radio 1. Ta příští skladba je novinka od brooklynského labela Razor and Tape Records. Producent Dennis Liber featuring Jasmin Kademian a track, který se jmenuje Astro Danza na Radio 1.

Pití se jmenuje Astro Danza. Astro Danza v podání producent Dennis Liber. Featuring Jasmin Kademia na vokálech. Vychází to 2. října na label.

Včetně tohle na labelu Brownswood od Giles Peterson. Producent se jmenuje Jazztronic a tohle je track Samurai, the Samba House Remix.

fuck.

Samurai. Oh yeah. A ta příští skladba je pěkný takový mutantní disco v podání producent Black Truffle. You are-

Nový EP se jmenuje La Truffe Galactique. V poraný producent Black Truffle. Najdete to na labelu GAMM Enterprises, G-A-M-M Enterprises z Manchesteru v Anglii. Tak teď máme 6 hodin a 45 minut na Radio 1. Tohle je pěkný takový gospel house v podaní Ace and Spirit of House. Track se jmenuje In My Heart a opravdu hodně se mi líbí tu písničku Ace and Spirit of House na Radio 1.

Tohle je novinka na labelu The Disco Express, Ace and Spirit of House. Šestičlenná vokální skupina a ta skladba se jmenuje In My Heart, The Original Mix. Moc pěkná věc. Já nevím, jestli jste potřebovali něco pozitivního ve svém životě, ale tady to máte. Ace and Spirit of House. 6 hodin a 50 minut na Radio 1 a ta příští skladba je v podaný producent z Brooklynu, který se jmenuje Love Tempo. A sám se nazývá jeho písničky jako písničky pro pláč na taneční parketě. Tohle je nový remix od Leong a track, který se jmenuje By Your Side. Tohle je Love Tempo na Radio 1.

Tohle je ukázka z nový remixový album There Is A Light Remixes od producent Love Tempo. A tenhle remix je v podaní Leong a je to By Your Side. Celý album vychází zanedlouho, si myslím 2. října,

na labelu, musím najít label, ale dost dobrý remixový album. Mám ještě track za chvíli, remix od Turbo Tito, ale za méně než půl minutu máme 7 hodinu a to znamená, že musím vám říct, že posloucháte Radio 1. Já se jmenuji Douglas Arianes, je mi ctí být s vámi. Měl jsem včera skvělý den, musím říct. Šel jsem vlakem za kamarády spolu DJové ve městě Nová Bystřice, skoro na hranici s Rakouskem. Cube Positive a Antonius měli opravdu pěkný místo a den. Jindřichův Hradec má úzkou kolejní železnice a tam na Konečnu je nová pěkná kavárna, nové bistro a měl jsem takový hezký DJ set tam, takže chtěl jsem poděkovat Antonius a Cube Positive za jejich pozvání tam hrát na takový hezký odpolední sundown set. Tak inspirován tím, tohle je track od producent z Anglie, který se jmenuje Červo. Tohle je skladba Sunken Kingdom na Radio 1.

No a teď jdeme do Jihoafrické republiky. Pravidelný poslucháče dobře vědějí, že fandím labelu Stay True Sounds. Tohle je novinka od nich. Nový remix od China Charmeleon and Brandon Ludlow. Track, který se jmenuje Birds Sing, the Ed Ward Remix. Taková romantika.

johannesburský label Stay True Sounds. Track, který se jmenuje Birds Sing, the Ed Ward remix, novinka od nich. Moc pěkná věc. 7:11. Pokračujeme na takový

0: Wow. 7 hodin a 17 minut a posloucháte Rádio 1.
1: Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Naši oblíbení Fontaines D.C. se vracejí s novým materiálem, a to v podobě singlu Marianne.

Single Sleeping je z chystaného čtvrtého alba Britky Fen Lily. To je novinka druhá. A svoje desáté album chystají Fugia and Miyagi, čtyřka z Velké Británie. Skladba Lowest Common Denominator je další novinkou v hitparádě.

0: Šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert hip-hopového kolektivu Arrested Development. Ten vystoupí 17. září v Lucerna Music Baru.
1: Paráda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: A můžete poslouchat v repríze naše hitparáda zítra ráno od 9 hodin. Dnes od 9 hodin máme reprízu naše československá hitparáda Velká sedma. Teď máme 7 hodin a 19 minut a ta příští skladba, jak jsem sliboval, je v podání Love Temples, jeho nový remixový album, který vychází 2. října. Tohle je track Wanna Be With You v remixu od producent z LA Turbo Tito, takový pěkný poolside pohoda od Love Tempo na Radio 1.

Kubánský houslista Alfredo de la Fe původně z jeho album z roku 1979 Hot to Trot je track, který hodně figuroval třeba na Paradise Garage a podobné diskotéky v New Yorku pozdě v 70. letech. Tohle je v novém reedici nebo remix od Dominic Dawson, The Dominic Dawson Vocal Reversion. Já jsem to koupil včera na Bandcamp a je to od Alfredo de la Fe. Původní verze najdete v reedici od labelu Mr. Bongo Records. Předtím jsme měli Didier Steen a skladba The Blessing v novém remixu od Rainer Truby a Marlowe. Love Tempo předtím a Kate Madison v remixu od Turbo Tito. Wanna Be With You, the Turbo Tito remix. Teď máme 7 hodin a 40 minut. Pokud vám zajímá to, co hraju, mám celý tracklist up to date víceméně na webu Rádia 1, nebo mám playlist na Spotify, který se jmenuje Rádio 1 2026. Jsem i na Apple Music. Dnešní playlist na Apple Music se jmenuje stejně jako dnešní datum 26.08.29. R1 26.08.29. Tak, ta příští skladba je novinka, tohle je Mark Lower a skladba Came to Dance featuring Diana Fearon, the extended mix. Mark Lower na Radio 1.

londýnský label The Disco Express. Track se jmenuje Came to Dance. Vychází to 25. září. Mark Lower featuring Diana Fearon. The Disco Express začal jako party v Londýně, ale v poslední době vydává spoustu skvělých věcí jako tohle. Máme 7 hodin, 46 minut, sobotní ráno, já nevím. Asi je potřeba další kafe. Posloucháte Rádio 1 s Douglasem, ještě hodinu a něco.

Další ukázka z labelu The Disco Express. Tohle je dvojice Meridian. A track, který se jmenuje Phil's French House. Ta příští skladba je od Third Attempt. Tohle je skladba Shine Your Light on Me v remixu od mexického producenta Hot Mood.

a skladba Shine Your Light on Me, The Hot Mood Remix. Vychází to 11. září na labelu The Disco Express. A jdeme z Londýna, odkud pochází The Disco Express.

EP se jmenuje Gimme That a tohle je titulní skladba od Koflo, nebo Cody Ferreira. Tohle je na labelu Soul Quest Records a vychází 18. září na Soul Quest Records. Aya Moore je zpěvačka, americká zpěvačka egyptského původu a dělá opravdu pěkné vokály na tu písničku. Předtím jsme měli třikrát od labelu The Disco Express Third Attempt, Shine Your Light on Me, The Hot Mood Remix, Meridian, Phil's French House a Mark Lower a skladba Came to Dance featuring Diana Fearon. Teď máme 8 hodin a 1 minutu, posloucháte Radio 1. Já se jmenuji Douglas Ariane, jsem s vámi ještě hodinu, než začíná reprízu Velké sedmi. A začínáme s něčím, která slouží taky jako pozvánku. Brazilský hudebník Leo Midea přichází do Prahy do Rock Café, si myslím 20. musím zjistit datum. A Leo Midea je skvělý hudebník a mám písničku od něj, který se jmenuje Bloco pra Tristeza. Tohle je Leo Midea z Brazílie na Radio 1.

z alba Noticias de Puglia. Tohle je brazilský zpěvák a hudebník Leo Midea. Přichází do Prahy 20. září do Rock Café, to je neděli v 19 hodin. A bude to moc pěkný koncert a moc si těším na to. Tak ta příští skladba je od skupiny, trochu jinak oslovit, abyste nemyslel, že používám špatný slova. Skupina se jmenuje Curva de Trivela a tohle je skladba Maglore. Curva de Trivela na Radio 1.

Tak skupina se jmenuje Maglor, Maglore, a pochází z Brazílie a to bylo skladba Curva de Trivela a podle jejich press release je to metafor o fotbalu a jak je život těžký. Jako fanoušek Bohemky můžu taky říct, že vím, o co mluvěj. Tak ta příští skladba taky je taková do roku z Brazílie. Tohle je novinka od projektu Tagua Tagua. Skladba se jmenuje Fez a Minha Onda Bater. Tagua Tagua na Rádio 1.

Formace se jmenuje Tagua Tagua, pochází z São Paulo a to je novinka od nich, nebo je to vlastně jeden člověk, ale na turnaj mají skupinu. Takže Felipe Puperi je producent a skladatel, který dává ty věci dohromady. Skladba se jmenuje Fez a Minha Onda Bater a je to novinka na labelu Wonder Wheel Recordings. Tagua, Tagua. Předtím jsme měli Maglore, nebo Maglor, a Curva de Trivela a začali jsme hodinu s Leo Midea a skladba Bloco pra Tristeza. Takže třikrát alternativní hudbu z Brazílie pro vás na sobotní ráno. Jdeme do Austrálie na příští skladbu. Tohle je super zpěvačka. Jmenuje se Ella Thompson a tohle je nový single My Weakness. Takový novodobý soul z Austrálie na Radio 1.

0: otázka z nového alba Triumph and Sadness. Ella Thompson z Melbourne, Australia. Album vychází 16. října na labelu Mr. Bongo.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Chapiteau Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muži říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará Cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atom Bike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího. Upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
0: 8 hodin a 19 minut na sobotní ráno. A ta příští skladba je znova kompilace, který vydává labelu Eskimo Recordings z Belgie. DJ z Los Angeles, z legendární stanice KCRW, Travis Holcomb se jmenuje ten DJ, vybral několik skladeb ze katalogu Eskimo Recordings a dal dohromady na kompilace, která se jmenuje Freaks Only Eskimo Selects 2014 až 2026. Odtamtač mám skvělý retro 80s track, ale je to novinka, nebo vydali, si myslím, v roce 2025. Si myslím, že tenhle remix je novinka, ale jsou duo z LA, Kate Stein and Lord Fascinator, a skladba Asteroid, the Aeroplane Extended Remix, Kate Stein and Lord Fascinator a osmdesátky na Radio 1.

0: duo taky z Los Angeles, Kate Stein and Lord Fascinator. Track na Eskimo Recordings, který se jmenuje Asteroid. A ten pěkný zvuk je v podání Aeroplane, the Aeroplane Extended Remix. 8 hodin 26 minut a posloucháte Radio 1.
1: Radio 1.
0: No a teď jdeme do Havány. Tohle je Giles Peterson's Havana Cultura Band a Mayra Caridad Valdez a skladba, která se jmenuje Rofo Rofo Fight, Louis Vega's EOL Remix.

Giles Peterson's Havana Cultura Band a Mayra Caridad Valdez, skladba Ruffo Ruffo Fight, Louis Vega's EOL Remix a label Brownswood od Giles Peterson znovu vydal tu písničku začátkem srpna jako Brownswood Remix Editions 008. Vřele doporučuju. Původní skladba je z roku 1972 od Fela Anikulapo Kuti a tak cover verzi od Havana Cultura Band. Tak teď máme 8 hodin a 36 minut na Radio 1. Jdeme na příští skladbu do Kolumbii. Producent Felipe Gordon má nový EP a odtamtáč mám track Tu Cosa. Tak Felipe Gordon na Radio 1.

0: z nový EP Abstract Equatorial od kolumbijského producenta Felipe Gordon. To bylo skladba Tu Cosa. Najdete to, ten EP na manchesterovský label Gam Recordings. Vřele, vřele doporučuju. Teď máme 8 hodin a 42 minuty na Radio 1, to znamená, že je to čas na kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Je to tak, kulturní servis Rádia 1 na dnešek, sobotu 29. srpna 2026. Dnes má svatek Evelína, takže všechno nejlepší. Začínáme v rubriku Festivaly. Vifič Ven, hudební festival v areálu Pole Design v Bělovicích. Fifeli, přehlídka aktuální, experimentální i kultovní filmové tvorby v Litoměřicích. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Letní Letná, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sádech v Praze. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. A Kefir, kulturní festival v Hradeckém parku 360. V rubriku filmy Kino pilotů od 18 hodin promítají film Tichá přítelkyně a od 21.15 Hořké svátky. Edison Film Hub od 19 hodin promítají film Terminátor 2 Den zúčtování a od 21.45 Posedlost. Letní kino na zámku Velislavín od 21 hodin Vrchný prkný. Kino 35 od 17.30 promítají film Volání vody a od 19.30 Odysea. Kino Světozor od 17.45 promítají Ghost Too Big to Rig. A Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy od 18 hodin promítají Roztoky ve filmu Úplně beznadějný případ. V rubriku Galerie Galerie Středočeského kraje Milcer Kinzel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha Veletržní palác NGP 230 let. Docs vás zvou na výstavu Radka Bodceviče Faust. Galerie hlavního města Prahy Zámek Troja Labyrinth Krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Trnková zahrada 2. Rock Café Kolektiv autorů Wall of Hope. Kunsthalle Praha William Kentridge The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně Napravená křivda Příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Váza Symbol kultury a života. Galerie Meat Factory Cezary Poniatowski Deep House. EPO 1 v Trutnově Pavel Holeček Neokosmos. Osmička Humpolec Present Perfect Otisky času v současné keramice. Novoměstská radnice Magická oleomalba. Artoto Galerie v Uhelném mlýně Timo bude. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a v Pardubicích. Bienále ve věcí umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel, Troml. Pražský hrad, Terezianské křídlo v Jižních zahradách. Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. V koleji 1 v Březnici, Jaromír 99. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misář, Joie de Vivre. Studio Prona v Lounech, Human Nature. A Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolina Kučerová a Barbora Máte, Home Sweet Home. V rubriku Koncerty a tančírny Groove Bar dnes od 21.30 Silhouette. U Bocaneera od 23 hodin DJ Sylvester Suske, Axis Alpha a Eva Falt. A Bite Jesus, Prague Gothic Treffen. V rubriku Divadla Loď tajemství od 17 hodin Hana Strejčková plus Hamu, Lišky v Londýně. A od 19 hodin Baby Ball. Divadlo Minor od 15 hodin Brunsvik a Lev. Klubovna Povaleč od 20 hodin Davidské divadelní léto, kabaret Honzi Gerika a Přátel. A tady na vlnách Rádia 1 od 13 hodin vysílá Julia Jurčuk, od 17 hodin nová hudba na Rádiu 1, od 20 hodin Cluster a od 22 hodin The Workout. A to vše v docela nabitém programu kulturního servisu Rádia 1 na dnešek, sobotu 29. srpna 2026. Dnes má svatek Evelína, takže všechno nejlepší. Tak a ta poslední dvě skladby dneska patří velikán hudby, která odešla tento týden. A opravdu jeden komentátor říkal, že Dolly Parton možná byla poslední Američanka, který opravdu všichni měli rádi. Mám pár písniček mých nejoblíbenějších od ní. První z nich je cover verzi od mexického country zpěvák Freddie Fender. A tohle je cover verzi featuring David Hidalgo ze skupiny Los Lobos. Skladba se jmenuje Before the Next Teardrop Falls. Tohle je Dolly Parton na Radio 1.

Dolly Parton a David Hidalgo ze skupiny Los Lobos a jejich cover verzi od Freddieho Fendera Before the Next Teardrop Falls. A Freddie Fender byl takový důležitý figura v country music, protože byl první Mexičan, který trefil do country. A bylo to hezký, že Dolly Parton dělala cover verzi od něj. Tak Dolly Parton, opravdu každý jí měl rád, jak LGBT až trumpisty, prostě všichni měli rádi Dolly a bylo to jasný. Měla jako opravdu neskutečný hlas a talent na písničky. Napsala víc jak 3000 písniček ve své životě a měl stovky alb. Takže opravdu všechno bylo jako svědčený její talentu. A ta ztráta je enormní. Poslední skladba dneska, co jsem vybral, je z projektu Trio, který dal dohromady Dolly Parton, Linda Ronstadt a Emmylou Harris. A si myslím, že tohle je z druhý album Trio. Je to cover verzi.

0: Rádia 1.
1: William Kentridge poprvé v Česku. William Kentridge, jeden z nejvýznamnějších umělců současnosti, přiváží do Kunsthalle Praha velkou výstavu The Battle Between Yes and No. Kresby, animace, film, monumentální instalace a nové dílo inspirované Francem Kafkou. Právě teď v Kunsthalle Praha.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
3: Way Down We Go Tour 2027.
2: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
4: Reklama na Radio 1.

kalendář ukazuje úterý. A protože je úterý 25. srpna, krátce po 20. hodině začíná další Velká sedma. Tentokrát je vlastně poslední prázdninová Velká sedma roku 2026. A od mikrofonu vám dobrý večer, nebo taky dobré dopoledne, pokud posloucháte sobotní reprízu. Přeje Tonda Kocábek.

ještě jestli náš pán programu Rádia 1 z Denda Lichnovský odjuchal někam na dovolenou, tak nám tady připravil dnešní novinky. A nevím, jestli to měla být nějaká potěuchlost, nebo jestli se mu to prostě jenom tak sešlo. A rovnou dopředu můžu prozradit, že všechny dnešní novinky jsou dámské, takže tady uslyšíme 5 mladých úspěšných dam, které nám nabídnou novinky dnešní Velké sedmi. A zase má to ten malý negativní moment, že se dneska nedostalo na Slovensko, i když vlastně tak nějak napůl ano, ale nebudu předbíhat. Jako vždycky je tedy před námi 5 novinek, potom 15 míst, tak jak se řadily vaše hlasy, potom si zahrajeme nějakou tu pamětnickou, vylosujeme si dnešní výherce, můžete si u toho zanadávat, že prázdninová vedra už zjevně trochu skončila, protože nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale v hodinách nočních a brzkých ranních je poslední dny už docela pěkná kosa. A to znamená, že se nám léto překlápí v babí léto. No jak pravil dnes můj kolega v práci, za chvilku to jsou Vánoce, jestli pak už máte dárky.

Tak já to nebudu podlužovat a už se posuneme k první dnešní novince a to nebude nikdo jiný než Atina Chlebová. Atina Chlebová je velice plodnou mladou dámou, neboť na hudební scéně se začala pohybovat v roce 2018. Už v roce 2021 debutovala a teď se přiznám, že tady nemůžu v tom svém podkladovém textu zrovna najít jméno jejího debutového alba. Jo, Bolí mě život, vole. A to vyšlo v roce 2021. No a Tina je docela hodně aktivní, protože už v roce 2024 vyšlo třetí album Lačíba, v roce 2025 navázala čtvrtou deskou Od srdce a aktuálně se chystá k vydání její už páté album nazvané Atentát. To završuje určitou trilogii Lačíba, Od srdce, Atentát. Ta deska vychází 17. září, takže ještě si musíte chvilinku počkat. Nicméně venku je první single, ten se jmenuje Easy a ten s ním otevírá další kapitolu své tvorby. Poznamenává, že píseň začala vznikat s novým vztahem, což je skvělý, když ty mladí lidi mají své vztahy. A zachycuje se od počáteční lehkosti, zamilovanosti až do momentu, kdy růžové brýle vystříhá každodenní realita. Což je samozřejmě vždycky hnusný, že jo? Co si budeme namlouvat. No a stejně osobně i videoklip, v němž se před kapelu pustila a ten na svůj skutečný vztah a společné rande. Izzy je ochutnávkou z alba Atentát, ale to už jsem říkal a Atina k němu říká, když jsem začínal randit se svým současným klukem, pouštěl mi beat, co dělal jeho brácha, mě se strašně líbil. Později mi ho nechal a první třetinu jsem napsal poměrně rychle, protože jde o lehkost zamilovanosti. Čas ale běžel dál, vztah se proměňoval a s ním také samotná píseň. Jeho brácha se stal mým DJem a hudebním kolegou a přišla realita bez růžových brýlí. Musel jsem přijít, aby mohly být dopsány další dvě třetiny písně. Tam už je pohled na lehkost lásky o dost střízlivější. Deska, která navazuje tedy na předchozí album, loňské album Od srdce, je zmasterována Rainerem. Ten single, který se dneska pustíme, produkoval Honza Šimunek a na albu se jako hosté objeví Miss Petty, Matyášovi kamarádi, Barel a muzikant Králíček. Deska vyjde 17. září u labelu Bom Bom Satory. No a pokřtěná bude ovšem až v listopadu v Black Jesusu v Pražském a 2. prosince potom v Brně v Altbaru. Tady je Atina Chlebová, Easy a první dnešní novinka velké sedmi, kterou právě posloucháte.

první z dnešních novinek Athena Chlebová a její single, lehký letní single Easy, jako avízo nového alba Attentat. Další single, který si teďka pustíme, je přímo před premiérou, protože oficiálně vychází již 28. srpna, což znamená, že pokud posloucháte reprízu, už je venku. Tento předpremiérový single se jmenuje Paprsky. Je první ze tří, které avizují připravované album Až za mraky. A pod tím vším je podepsaná Meluzína. Meluzínu asi netřeba moc představovat posluchačům Rády 1. Je to kapela, která vznikla původně v Ústí nad Labem, postupně se přesunula do Prahy. Single Paprsky prý otevírá jich novou etapu, další tvorby, kterou kapela nahrávala v Echo studiu s producentem Erikem Petřinou. Meluzína chystá své nové album Až za mraky pokřtit 11. prosince v pražském kafé v Lese. Upozornili na sebe poprvé vítězstvím hitparádě Starter Rádia Wave na přelomu 2024-2025 a letos na tento úspěch kapela navázla užší nominací na cenu Anděl v kategorii Objev roku. Ve své tvorbě propojuje melancholickou atmosféru s českými texty a jemnou emotivní energii, která osiluje bez křikosti a syrovosti. Album Až za mraky by mělo zachycovat jejich dosavadní tvorbu. Pestrost a rozmanitost jednotlivých skladeb je provázaná poetikou a naléhavostí a jak už bylo řečeno, na nahrávání a produkci se podílel Erik Petřina a Echo Studio. Paprsky jsou letní vzdušná skladba o proměně negativních emocí ve světlo a úlevu. Jemně melancholická atmosféra se propuje s pocitem naděje, pohybu a osvobození. Tady je druhá dnešní novinka a kapela Meluzína a single Paprsky.

Tak to byla kapela Meluzína a její single Paprsky, opět avízo chystaného, v tomto případě až podzimního alba téhleté původně ústecké kapely. Jedeme dál a máme tady Ušu Seregi. Ušua Seregi je pražská producentka elektronické hudby, instrumentalistka a držitelka ceny Vinila za objev roku 2022, která debutovala EPčkem OK Box na labelu Gin & Platonic v roce 2021 a ta nahrávka sklidila velký úspěch na české i zahraniční žánrové scéně. OK Box umístila na žebříčku nejlepších alb roku 2021 magazínu Quietus a už byla oceněna za charakteristickou zvukovou paletu a organickou propletenost tříštěných rytmů, které se propojí s lehce ironicky znějícími chorály a field recordings zachycující hluky měst a civilizace poslouchané z velké dálky. V současné době je už asi zhruba měsíc venku kompilace, která se jmenuje For Beat Bazaar, na kterém má Ušua Seregi skladbu Flower Truth. Je to mimochodem předposlední skladba na této kompilaci, která je mezinárodní a vydala ji italská, respektive turínská značka, která se jmenuje Fobo. A tenhle ten Fobi Bazar už je vlastně šesté pokračování této kompilačky, která hodně objevuje podobné umělce. Sami tvůrci říkají, že Fobit Bazar je kompilace různých umělců, které spojuje některé z našich oblíbených umělců v jednom sdíleném, mírně chaotickém virtuálním stánku. Žádné úhledné police, žádný řád, jen autentické věci schované na hromadě a čekající na toho, kdo bude dostatečně trpělivý, aby si je našel. Tolik teda pánové z turínské značky Fobo. A na tom italském výběru je tady i Ušua Seregi a její nová skladba Flower Truth. Tady je.

Toť Švasaregi a Flavertut, dnešní třetí novinka. Tou čtvrtou bude Rosalie Chládková. Rosalie Chládková, která taky občas vystupuje jako Rosalie, je začínající písničkářka, interpretka, básnířka. Její tvorba se pohybuje na pomezí indie rocku, popu, jazzu a elektroniky. Její písně jsou oceňovány pro osobitou atmosféru a výrazný autorský gopis. Najdete ji samozřejmě na Spotify, ale taky třeba na Amazon Music. A dohledatelné je i to, že studuje, respektive v roce 2026 dokončila bakalářské studium v oboru psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzitě v Brně. Rosalie Chládková má venku nový single a ten se jmenuje Antidota. Tady je.

Rozálie Chládková a její píseň Antidota. Logicky po čtyřech novinkách je před námi novinka pátá. To je trošku rest, protože debutové album Dívčí války vyšlo už na jaře a shrnuje tři roky tvorby dívčí čtveřice, která se říká Vlasta. Deska shrnuje každodenní drobné válečky, společenská témata i momenty, kdy se nezbývá než jenom zasmát. Album tahleta kapela, která o sobě říká, že je punková, narávala a nechala smíchat Jachima Proka. No a čtyři mladé drsné slečny se nyní budou prezentovat ve Velké sedmě skladbou z tohoto alba, která se jmenuje Chci jet někam na jich. Tady je kapela Vlasta.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: To zněla pátá z dnešních novinek, kapela Vlasta a jejich nihilistická píseň Chci jet někam na jih, která uzavřela tady série dnešních dámských novinek. Nicméně dám si ještě hodně užijeme i v tom hlavním žebříčku a to i v následujících pozicích, neboť na té pro dnešek 15. skončila Vera Linhartová, houslistka a zpěvačka, známá třeba se Zvířetem jménem Podzim, ovšem tam v tomto případě ve svém solovém provedení, kdy loni debutovala svým prvním albem a na něj nyní navazuje dalším singlem Každá další. Tento singl už je tady třetí týden v Velké sedmě, minule byl 12., dneska je 15. Vera Linhartová a Každá další.

0: si.
1: To byla pro dnešek na 15. místě Vera Linhartová, každá další, a na místě 14. je Mel Janatková, za asistence Jirky Kořána ve skladbě Rytmus.

Tak to byla Milianatková a Jaroslav Kořán. Skladba nazvaná Rytmus, minulé teda mimochodem už na 5. místě. Nicméně dnes se nám trochu propadla. Propadla se i kapela z východních Čech, kapela, která se říká Papíroví draci a jejich skladba nese název Krajinou. Minule to bylo 2. místo. Dnes tedy až 13.

Papíroví draci a jejich píseň Krajinou. Nemůžu si pomoct, ale já v tom strašně moc slyším písničkářství Davida Stypky. Jsme u další pozice a tou je na už, řekl bych, skoro stálice našeho žebříčku. Tereza Hrabíny, brněnská písničkářka, která je tady, koukám, už 7. týdnem, minula na 13. pozici, dneska na 12. Jiný jméno na zvonku.

Brněnská písničkařka Tereza Hrabiny, která mě, musím říct, bavila celých těch dlouhých 7 týdnů, které tady byla se skladbou Jiný jméno na zvonku. Já jenom dodám klasickou formulku, že pakliže tahle skladba tentokrát nezvítězí, tak jste ji tady dneska slyšel naposledy. A mimochodem, když jsme u toho, tak po 7 týdnech nás takto z minulého kola opustila kapela Esa z lesa a jejich vykoupení z chystaného alba minula na 11. místě a po 7 týdnech už ji tedy dneska neuslyšíme. Novinky z minulého kola se dostaly do hlavního žebříčku 4, takže ještě další 3 skladby nás opustily, ale to bych trochu předbíhalo. V tuto chvíli se vracím zpátky do žebříčku. Na místě 11. je pražský klávesista, experimentátor a člen mnoha kapel Jan Fajks, tentokrát ve svém solovém počinu už 3. týden v našem žebříčku se skladbou Egalo.

0: konečně. Čekaj, takhle, no, to je
1: pravda. Ježiš, židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.
3: Máme za sebou 5 novinek, máme za sebou 5 postupujících míst, což znamená, že dnešní Velká sedmo se v tuto chvíli ocitá ve své přesně polovině. Před námi je 10. příčka, na té už 6. týden, nebo teda 6. týden v našem žebříčku, a tentokrát je na 10. pozici, protože minule byly 3. zakotvila Pozurba a jejich akustická verze, či akusticky zahraná nová verze skladby Polona 26.

Pozrba a Polana 26. Na místě devátém máme první z těch čtyř zmiňovaných novinek z kola minulého. Šimon Havalka alias Berkloud je tady se svým novým singlem nazvaným Welcome.

To byl Berkloud a skladba Welcome, jedna z novinek z kola minulého. Na dalším místě je další skladba, která mě mile překvapuje tím, jak se tady drží. Minule sedmý, tentokrát je osmý, jsou pánové z Benešova, kteří si říkají Edit, a skladba Štěk, čtvrtý týden ve Velké sedmě, která zde zastupuje tu asi nejhrubší a nejkytarovější produkci. Tady jsou Edit a Štěk.

Edit, až tak, když jsem říkal kytarová jízda, pak je nutno zdůraznit, že je to tedy hlavně baskytarová jízda. Neboť Edit je o baskytarách. Následující písní se přesuneme zase do velmi poklidných a řekl bych až romantických vod. Další skladba, kterou tady máme už notnou dobu, konkrétně 6. týden na našem žebříčku, minule 6. tentokrát je 7. jsou Drtikol, kapela, která se zbudila z opravdu dlouhého zemního spánku, vydává své druhé album a na něm je skladba Liščí.

Kapela Dratěkol a jejich Leščí nyní bude vystřídána Marií Kešlovský, která tedy tentokrát zabodovala na místě šestém, což znamená, že na tom stejně jako minule, ne, šoubě, šestým týdnem tady je, minule byla devátá. Na místě šestém a šestý týden ve velké sedmě je tady Marie Kešlovské a její nový singl Jsou dny.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: A slyšeli jste šesté místo v podání Marie Kešlovsky, skladba nazvaná Jsou dny. Na pátém místě je tentokrát kapela Lajka, teda Lajky, a jejich hodně bizarní text Muž, který se nerad skloňoval.

0: je noc.
1: Z kapel Lajky Střeště od Jihlavy, třetí týden v našem žebříčku se svým novým albem, tak tady jsme naposled, vydaným U polí 5, minulé čtvrtá pozice, dneska tedy pozice pátá a skladba Muž, který se nerad skloňoval. Na čtyřce máme další z novinek z kola minulého, kapela taky už hodně zavedená, která se říká Brankos Bridge a jejich písně nese název Wallflower.

kapela, která taky už tam má za sebou poměrně hodně, Brankos Bridge a jejich skladba Wallflower, jmenovaná nasazená, co by novinka, dnes tady rovnou na čtvrtém místě. Ještě než si pustíme tu finálovou trojku, tak tady mám skladbu, která říkáme pamětnická. A já jsem si dneska říkal, že bych mohl si vytáhnout nějaké ty kytary. Když se hovoří o tom, že v první polovině 90. let tady byla poměrně mohutná silná vlna kapel, kterým se zjednodušeně říká kytarovky, které představovaly v té době určitou mladou krev na domácí hudební scéně, a tak vždycky, když se o nich hovoří, tak je samozřejmě zmiňovaná hlavně Ecstasy of St. Teresa, jsou zmiňovaný často Sebastians nebo Here, občas Toyen, ale pak tady byla celá řada dalších kapel, které jsou zmiňovány poměrně málo. A zajímavé na tom je to, že většina těch kapel se inspirovala ostrovní britskou hudební scénou a jen strašně málo bylo těch, které inspirovala scéna americká. A jednou z těch, které jednoznačně byly ovlivněny více, mnohem více tou Amerikou, než tou Británií, byla kapela, která se říkala Tommy Is My Sugar. Tommy Is My Sugar existovali v té nějaké první polovině 90. let, potom vlastně oba bratři Shatterové, kteří tam hráli na kytary, přešli do kapely Point, a potom Tommy Is My Sugar zůstala jedna jediná vydaná deska, zaplať pambu za ní, která vyšla dost kuriozně pod značkou gramofonových závodů v Loděnicích a jmenovala se Tezeré. No a na téhle té desce je i skladba Labyrinth City, takže si tady zaspomínáme na Tommy Is My Sugar a rok 1995, přátelé. To už je opravdu hodně dávno. Mimochodem, kytarista Dan Shatter z téhleté kapely je dneska celkem respektovaným zvukařem, který má nahrávací studio Stereo Mysterio, kterém hodně nahrával třeba Phil Schoenfeld a mnoho dalších. No a tady je tedy vzpomínka na Tommy Is My Sugar, kapelu z roku 1995 a dnešní pamětnická píseň Labyrinth City.

0: Ještě je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB Plus a na podcastech.
4: Sešli jste dnešní pamětnickou skladbu z roku 1995 od kapely Tom Is My Sugar. Možná i docela vlastně první kapely, která se v Česku hlásila k odkazu Sonic Youth. Pojďme zpátky do našeho žebříčku. Máme tady další novinku z kola minulého zpěvačku, která si říká pouze Beata. Opět novinka z kola minulého, která se prezentovala skladbou Když mlčíš. Dneska třetí místo tady je.

se kus mě.

Křehká mladička Beata, minulá novinka, dneska třetí místo se skladbou Když mlčíš. Na místě druhém je skladba, která minule byla první. Skladba je od kapely Foxo, což je pražská folkotronická parta. Vznikla už v roce 2013, která 11. září, to znamená zhruba za 14 dní, vydává své druhé studiové album nazvané Eva. A ještě o dalších 14 dní později ho i pokřtí 23. září na letní scéně Malostranské besedy na Střeleckém ostrově. A na tom albu je i skladba, která, jak už jsem říkal, minule zvítězila, dneska tady skončila na druhé pozici a jmenuje se Tvoje hvězdy.

Foxou dnešní druhé místo a skladba Tvoje hvězdy. Ještě než si pustíme první pozici, tak nesmím zapomenout dnešní výherce. Výherci jsou už samozřejmě dávno za vylosování, ale nějak jsem pořád zapomínal vám je tady sdělit, tak to bude až teď na poslední chvíli před prvním místem. Tři dnešní věci dostali lístky na festival nepopulární hudby Mikulov, který se koná od 28. do 29. srpna v areálu Mikulovského amfiteátru. Jako vždycky je sestava kapel víceméně alternativní, nicméně jednou z letošních hvězd je letní kapela, což je kapela velmi pohodová, navazující na Preznic, ale jinak tam budou třeba taky Fakult nebo Dunaj s Janou Vébrovou. No a těmi třemi výherci dnešního kola, které tady vyvolala moje ruka mezi hlasujícími a kteří dostanou volný vstup na tenhle ten festival, jestli využijou nebo nevyužijou, už je samozřejmě na nich. Nicméně těmi třemi výherci, kteří takhle můžou docela slušně ušetřit, jsou Monika Rossi, Anna Marie Wilknerová, a Lubomír Neschleba. Takže Lubomír Neschleba, Anna Marie Wilknerová a Monika Rossi jsou třemi dnešními výherci, kteří ještě jednou zopakují, dostávají lístky na festivalu Mikulov v areálu Mikulovského amfiteátru. Já jsem na tom festiáku byl, myslím, celkově třikrát a vždycky se mi tam hodně líbilo, takže rozhodně všem doporučuju. Tak a před námi je první místo. Jestliže jsem tady říkal, že Foxo se posunulo z prvního místa na druhé, pak nezbývá než doplnit, že na prvním místě máme tu čtvrtou a poslední a nejúspěšnější novinku z kola minulého. A tou novinkou je Květach a její skladba Přesila, ve které si zahostoval Dan Kranich z Dua Past. Takže připomenu, že 4. září vychází nové album Magdaleny Fendrichové alias Květach, to deska se jmenuje Rozkousaný svět. Pochstěna samozřejmě bude mnohem později, nicméně 4. září vychází a je na ní i tato kooperační píseň minule nasazená, co by novinka, už i klipem opatřená Přesila Květach a Přesila a Past a první místo a Velká sedma, poslední o prázdninách roku 2026.

0: Je, čau, Lauro. Co tady sedíš, jak suva na hnoji? Ty zas nemáš ani korunu, to jsi hrála karban, co?
1: Trochu jsme hráli, no, ale stálo to za to. Prostě moje ruka byla plná trumfů. Až tam přišel ten od naproti, ten zrzavej. Vytáhnul velkou sedmu. To bylo v háji.
0: To jsi fakt neměla šanci.
2: Měla vítězná skladba dnešní velké sedmi, kapela, dneska už kapela, Květach, plnohodnotná čtyřčlenná kapela, v čele právě s písničkařkou Magdalenou Vendrychovou a s hostujícím Danem Kranichem z Dua Past. No a my se teď už můžeme pouze a jenom dnešní kolo zrekapitulovat. Jako první novinku jste slyšeli Atenu Chlebovou a skladbu Easy.

Ještě lépe si vedla, ale po sedmé už jste slyšeli Terezu Hrabíny, takže pravděpodobně tahle skladba už příště nezazní a jmenovala se Jiný jméno na zvonku.

A také svoje hlasy můžete poslat The Cloudovi a jeho písně Welcome. Dneska byl 9. Zatímco 8. místo obsadili Edit a jejich Štěk.

0: to vždycky končí dnešní velká sedma spolu s Květach a Pastí. Mějte se hezky, užijte si hezky ten zbytek prázdnin, především to, dokud je přes den ještě trochu teplo. Samozřejmě doufám, že nám aspoň někteří z vás pošlete své hlasy. A příští týden se uslyšíme zase, protože jsme měli nějaké ty letní prohozy. Takže i příští kolo tady budu sedět já. Končí dnešní velká sedma. A 120-minutový průlet českou a slovenskou hudební scénou na Rádiu 1.
1: Velká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
2: Reklama Rádia 1.
3: Prasklina objekt navždy změní.
4: Zůstane křehký,
3: ale opravdový.
5: Soubor současného tance 420 People uvádí novou premiéru Václava Kuneše s názvem Kintsugi. Představení, ve kterém praskliny vyprávějí ten nejdůležitější příběh. Od 7. září v divadle La Fabrika.

0: více než 30 tisíci položkami Skladem. Planeo.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Reklama na Radio 1.

Takhle honce před 11. hodinou vám příjemný poslech od velkého černoučkého mikrofonu na všech frekvencích Rádia 1 přeje Tomáš Vidra, což znamená, že je tady pořád staré poledne, kdy si pouštíme interprety, na které jste dávno zapomněli nebo které jste ani neznali z let 60. a 70. Někdy věci ještě starší, někdy i novější, ale jedno jistý, žádný notoricky omletý kousky to rozhodně nebudou.

Ještě jednou příjemný poslech pořadu Staré poledne na Rádiu 1 přeje Tomáš Vidra. A pomalu jistě začínáme. Jako první je tady kapela Wizard z USA, z Floridy. Jejich deska z roku 1971. A my si dáme skladbu Freedom, čili svoboda. Začíná Staré poledne.

Tolik kapela Wizard. Teď už je tady Leon Russell, jeho živák z roku 73 a skladba s názvem Prince of Peace.

Tolik Leon Russell, album z roku 73. Teď už je tady partička s názvem Offenbach. Jejich album se jmenovalo Soap Opera, vyšlo v roce 72 a my si dáme skladbu Kalinde Blues.

Tolik francouzská kapela Offenbach a jejich album Soap Opera z roku 82. Teď zase přes kanál do Británie za britskou formací Mouse, kterou vedl skvělý dnes zapomenutý kytarista Ray Russell. Album se jmenuje Lady Killer, vyšlo v roce 73 a my si z něho dáme skladbu Going Out Tonight.

Tak to byly Mouse, album Lady Killer. Teď už jsou tady Nosferatu, jejich deska z roku 1970 a skladba s názvem Liška jménem Willy the Fox.

Tolik kapela Nosferatu a jejich deska z roku 1970. No a než tady bude série dámských vokálů, tak je tady partička s názvem Lucifer Was. Album se jmenovalo Underground and Beyond, bylo z roku 1970 a my si z něho dáme skladbu Scrubby Maid.

Tolik kapela Lucifer Was, jejich album Underground and Beyond. No a teď už je tady Janis Joplin with Big Brother and the Holding Company. Narozeninová skladba. Album se jmenuje Life at Winterland, je to z roku 68 a skladba s názvem Ball and Chain, což je skladba, kterou si Janis Joplin vypučila od vynikající Big Mama Thornton. Takže tady jsou Janis Joplin a její kapela.

looking out the rain.

们在那个球迷啊这边哇Oh, tell me why love is like just like a bone

Tolik Janis Joplin a Big Brother and the Holding Company, Life at Winterland z roku 68. Teď je tady kapela s názvem Popol Vuh, jejich členové se zabývali mytologií a studiem guatemalský kýš Maya. Deska je z roku 72 a my si z ní dáme skladbu Jediné, co máme, je minulost. All we have is the past.

Tolik kapela Popolvuch a jejich diska z roku 72. All we have is the past. No a teď je tady další dámský vokál, kapela Infinity a jejich zpěvačka Linda Hoyle. Skladba, kterou si vypučili od Boba Dylana, což taky udělal Jimi Hendrix. All along the Watchtower.

0: Tolik kapela Affinity a jejich zpěvačka Linda Hoyle.
1: Reklama Rádia 1.
2: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Hlídání mladšího bratříčka mělo být hračka. Jenže Leo je najednou pryč, ztracený v amazonské džungli. Elizabeth se musí vydat za ním přes nebezpečné pytláky až k tajemnému domorodému kmeni, kde na ní čeká nový kamarád chlupáč.
5: Tohle je to nejskvělejší místo pro děti.
4: Animovaný rodinný film Tajemství džungle v kinech od 27. srpna.
6: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
7: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.

0: tašky kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Reklama na Radio 1.
3: Tak a teď tady máme kapelu, která si dala čínský název Kin Ping Mech. Jejich album Concrete je z roku 76, byla to jejich v pořadí pátá deska a jejich první živá. No a na téhle desce si vypůjčili skladbu kapely Beatles, dvojice Lennon McCartney, Come Together, a předělali ji docela zajímavě. Tady jsou Kin Ping Mech.

Tolik Kin, Ping, Mech a jejich živé album Concrete. Teď už je tady kapela, která si říkala Lily. Album se jmenuje We See You, čili We See You, jako my vás vidíme. Je z roku 73 a my si pustíme písničku s názvem Pinky Pig.

Tolik kapela Lily, album We See You z roku 73. Teď je tady mnohem svižnější a drsnější formace. Říkali si Odin. Album je z roku 72 a skladba s názvem Clown.

Tak tolik kapela Odin a teď už jsou tady Three Dog Night, čili noc na tři psy, jak říkají aboriginci, když spějí s třema psema, tak je prostě kosa. Album je z roku 1968 a skladba se jmenuje Nobody.

Po Three Dog Night je tady kapela, která si říkala Mountain Bus. Album Sundance je z roku 71 a my si pustíme skladbu Young Man's Blues.

Mountain Bass byla docela zajímavá kapela, to je jejich album Sundance. Jejich problém byl, že měli ve slově, nevím, názvu slovo Mountain. A Mountain byla strašně slavná kapela v té době, do dneška asi trochu je. A tím se tak nějak neprosadili a nikdo to nechtěl vydat. Strašná škoda. Teď trochu zamíříme do romantické minulosti. Tady jsou Jay and the Americans, album Sands of Time z roku 69 a skladba When You Dance.

Tak tolik Jay and the Americans, když tančíš. No a teď kapela, kterou jsem tady snad ještě nepouštěl. Britská formace The Sweet. Album, který se jmenuje za vtipně Biggest Hits z roku 1972. A skladba Genie.

To byly The Sweet a jejich skladba Genie. Genie jsem měl napsaný na tašce tehdy. Tak, a teď jsou tady Humble Pie, album Life at Whiskey a Go-Go, rok 69. A Sad Bag of Shaky Jake.

Tolik rok 69 a kapela Humble Pie, Life at Whiskey a Go Go. No a rok 65 tam zůstaneme, tady jsou Yesterday's Children a skladba s názvem Sad Born Loser.

Yesterday's Children, album z roku 69. A teď do Británie za kapelou Budgie, album Squawk z roku 72 a skladba s názvem Rocking Man.

Budgie, album Squawk, rok 72 a skladba s názvem Rocking Man. Teď už jsou tady Fleetwood Mac, Peter Green, Danny Kirvine a jako host Walter Shaky Horton. To byl rok 69, doba, kdy Fleetwood Mac byli nejlepší bluesová kapela na světě. Potom se zbláznili a začali hrát nějaký popík nebo co. Skladba se jmenuje Last Night. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

0: see the whole night through.
1: Fleetwood Mac a s nimi Peter Green, Danny Kirwan a Walter Shaky Horton. No a než si pustíme poslední skladbu dnešního dne, tak se tak s vámi lehce loučí Tomáš Vidra, těším se na slyšenou příští sobotu. Pokud si chcete dnešní záznam půjčit za chviličku na platformě YouTube pod heslem Staré poledne tam bude, anebo když se chcete dozvědět něco o zajímavých deskách a nahrávkách, tak taky na platformě YouTube si zadejte Music 69 anebo 1000 Alp na pustý ostrov a tam na vás vyskočí videa, kde si s kytaristou kapely Red Baron Band Pavlem Kováčem povídáme o deskách. A teď už je tady Shirley Caesar, úžasná zpěvačka, deska z roku 73, skladba s názvem Sweeping Through the City. Mějte se moc fajn.

0: Reklama Rádia 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhart, Midilidi a další.
4: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
3: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
5: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.

0: kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, tady od mikrofonu ze studia vás zdraví Julia Jurčuk, zase po celém měsíci, co jsme se neslyšeli, takže na dnešním vysílání jsem se strašně těšila, mám připraveno, přinesla jsem hodně hezké hudby, takže doufám, že vás to dneska bude bavit, protože máme 4 hodinky spolu. Dohrál Miki Blanco a teďka dáme kapelu GB s písničkou Adrenaline.

Dohrála nám na rádiu jedna Ida The Young s písničkou Lava Song a když 5 minut zpátky jsem se představila, tak jsem si uvědomila, že jsem to vlastně řekla špatně, protože zrovna včera jsem oficiálně získala české občanství, takže až do pondělka jsem Julie Jurčuková, ale vrátím si to zpátky na svoje příjmení, ale jakože mám radost z toho, že konečně jsem občanka České republiky, mám stejně práva jako vy všichni a už snad mi nikdo nebude psát, ať se vrátím zpátky na Ukrajinu. Takže tohle je jenom takový info o mně, protože musela jsem se pochlubit. A dále máme kapelu Bug Catcher, americká kapela s písničkou Big Field z desky, která vyšla loni. A pak máme ještě umělkyni Mila Kulpa s písničkou Leech.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou nové CDčko Philadelphia's Been Good to Me, které čerstvě vydal americký hudebník Kurt Weill a také ho brzy představí v Praze.

Takže teďka nám dohrál umělec nebo umělky, přímě nedokážu říct, protože dáme tomu indie artist Mila Kulpa s písničkou Lič. A taky pro dnešek mám připraveno hodně různých novínek, protože vlastně za ten uplynulý měsíc do toho se vydalo docela dost, ale začneme asi nejvíc, asi co to tady bude, unpopular opinion. Mně se strašně líbí nová deska Ariany Grande, jako obecně mám ji docela ráda, ale tohle prostě jakože fakt hezká, hodně propracována stylisticky a produkčně nádherná deska, možná jakoby v něčem trošičku repetitivní, ale jakoby stejně taková letní, prostě letní kvalitní pop. A takový trošičku, samozřejmě trošičku takový má R&B. Mně se docela líbí, že vlastně od desky Thank You Next už tahne takový trošičku trapový beaty. A přitom jako vždycky taková úplně taková sladká lirika. Vybrala jsem písničku Freak, ta deska celá se jmenuje Petal. Možná, kdybyste si to poslechli a možná byste se překvapili, že vlastně to není vůbec špatný. A hlavně já asi převážně mám spíš ráda takovej pop, který nemá žádnou pretenzi na něco alternativního a tohle zrovna jako vůbec nemám nic sobě alternativního, takže tady jako by možná mě za tohle budu hejtovat, ale podle mě je to hezké. A Lichnovskému se to taky líbilo, takže když Lichnovský to schválil, takže taky můžu.

chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

Poslouchate Rádio 1 a teďka vlastně budeme mít pár novinek, takže teďka, co nám teďka dohrálo, to byla taky novinka World is a fucking me without a rubber a vydal to Donna Umarina. Je to vlastně tady taky jeden z kolegů z Rádia 1 z pořádu Pozavíráš se, Gregory, pokud jsem to řekla, to jméno špatně, tak já se hodně omlouvám. A nahrál to spolu se Sorry for Yesterday. Krásná písnička, bylo tam vlastně 3 nové písničky, takže jdete, poslechněte si Donna Umarina, se to píše. A dále teďka přicházím na moji oblíbenou novinku. Konečně Fontaine's DC vydali aspoň nějaký single, vlastně se chystá až celá deska Dopamin, která by měla být venku už v říjnu, na kterou se mega těším, a na konci října už budou dokonce hrát i v Praze, takže to bude popátý, když půjdu na jejich koncert. I přesto, že jsem jako dost velká faninka, jako nemůžu říct, že trošičku mě to asi i zklámalo jako ten nový single, protože zaprvé to zní úplně jako úplně stejně jako ta předchozí deska Romance, a já mám nejradši Skin Tifio a pak na druhém místě Dogrel a pak Hero Death a pak až Romance, protože vlastně oni, když pracovali na Romance, po třetí desce Skin Tifio oni jeli na túru s Arctic Monkeys a právě potom začali pracovat s jejich producerem. A můj názor je takovej, že ten producer právě začal dělat ty nejhorší, nejkomerčnější věci pro Arctic Monkeys, což mě taky docela omrzelo, takže jakoby taky bych řekla, že on jakoby začal dělat něco takový úplně jako nějaký standardizovaný sound, takovej trošičku jako na mě plochý, ale s takovým jakože grandiózními ambicemi jít s tím do vesmíru. Což jako docela se jim to podařilo, protože na rozdíl od toho prvního koncertu, kde jsem byla v Roxy, teďka sbírají úplně největší festivály v celém světě, já nevím, jestli desítky nebo stovky tisíc lidí, což jako by fajn pro nich, ale nevím, jestli jako zůstali takhle true svým artistic expressions, ale jako stejně ta písnička je hezká, jako nemůžu říct, že to není hezká písnička, je to hezká písnička. Jenom jsem zvědává, jestli jako by teďka ta nová deska se bude vůbec slyšet od té předchozy. Každopádně máme tady Fontaine's DC s písničkou Marianne a potom máme ještě jednu novinku West Side Cowboy, taky britská, ne taky Fontaine's DC, jsou irové. Tohle je britská kapela, která vydala před týdnem desku It Goes On a vybrala jsem písničku Worried Age a už teďka budeme jít pouze alternativu, pokud se někomu nelíbila Ariana Grande, což jako mě docela mrzí, ale jedeme zpátky, jdeme na alternativu.

0: extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
3: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Reklama na Radio 1.

0: to dneska. Čekaj, takhle, no, to je
1: pro... Já žiži židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.

Takže posloucháte Rádio 1, dále máme teďka furt, jedeme ještě nějaké novinky, které vyšly za poslední měsíc. Dohrála nám písnička Up in the Clouds od Weezera. Weezer, Good Old Weezer, vydali novou desku, která se jmenuje teďka, jak oni většinou to pojmenovávají podle nějaké barvy desky, tak je to Gold Album. A chystají zase turo, samozřejmě do Česka nepřijedou ani do žádného státu poblíž Česka, takže nevím, jestli se tam někdy dostanu, kdybych, já bych, možná jako je to takový taky trošku sen můj někdy jít na Weezer. Neřekl bych, že ta deska je až nějaká velmi revoluční, ale prostě Good Old Weezer, oni nemusí nic vymýšlet, protože jedou to svoje věc, jako třeba já, když hodně poslouchám i ty 90-kový Midwest emo a takovýhle jako trochu emo věci, tak třeba když vezmeme tu poslední desku od American Football, tak tohle už prostě tomu už bych neřekla ani Midwest emo, spíš to byl takovej dospělý post-rock a už tam zpívali zase o nějakých pocitech, ale o nějakých dospělejších věcech. A od Weezer mám pocit, že oni budou furt zpívat o high school, což jako na jednu stranu je taky velmi cool podle mě. Dále máme novinku od kapely, britské kapely Man, Woman, Chainsaw, taky takový Representatives od Windmill Scene, takže takový art punk, art rock. Vydali debutní desku Cannonball. A pak máme písničku Drunk Lullaby od Venturing z EPčka, co teďka vyšlo, která se jmenuje Nowhere. A vlastně Venturing je takový side project od Jane Remover, ale dokonce bych řekla, že mě to baví asi víc, protože je to takový víc shoegazový, dream popový a Jane Remover občas je na mě až moc screamo, až moc noise. Takže jdeme na to.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Naši oblíbení Fontaines D.C. se vracejí s novým materiálem, a to v podobě singlu Marianne.

Single Sleeping je z chystaného čtvrtého alba Britky Fen Lily. To je novinka druhá. A svoje desáté album chystají Fugia and Miyagi, čtyřka z Velké Británie. Skladba Lowest Common Denominator je další novinkou v hitparádě.

0: Šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert hip-hopového kolektivu Arrested Development. Ten vystoupí 17. září v Lucerna Music Baru.
1: Paráda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Dohrala nám nádherná písnička Pink Sunset od hudebníka mexického původu Sadness. Možná tohle bude dokonce standout dne mého dnešního. Úplně nádherné to bylo. Type, který od roku 2000, přibližně od roku 2014, možná trochu dříve, vydal tolik releasů, jakože co koukám na internet, on má asi přes 60 releasů a prostě v různých věcech takový, většinou takový black gaze, spíš gaze, emo. Ježiš, tohle bylo fakt krásný. To je jedna z nových věcí. Mega se mi to líbilo. Teďka máme ještě další víceméně novou věc od The Crying Nudes s písničkou Tu, takže je to zase projekt od Dina Blanta a umělkyni Fine. Jako vždycky jediné, co se mi na tom nelíbí, že ty písničky jsou minuta a půl, tak max tohle, no jakože zrovna jsem vybrala nejdelší písničku, která asi byla tam na té desce, protože já fakt nechápu, když může být písnička pod 2 minuty. Nevím, to je jakože prostě jako nějaký teaser, jako taková málo ochutnávka, pak ti nedá i to celé jídlo. A taky máme novinku od nový single od kapely Green Eyes Witch Hands. Poslední dobou taky se mi to docela líbí. Jmenuje se to My Little Helicopter a chystá i desku. Myslím, že taky v říjnu by to mělo být venku. Kanadská kapela. Takže jdeme na to.

0: Reklama Rádia 1.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: William Kentridge poprvé v Česku. William Kentridge, jeden z nejvýznamnějších umělců současnosti, přiváží do Kunsthalle Praha velkou výstavu The Battle Between Yes and No. Kresby, animace, film, monumentální instalace a nové dílo inspirované Francem Kafkou. Právě teď v Kunsthalle Praha.
4: 4. a 5. září Kolín znovu ožije divadlem. Gasparáda, festival k poctě zakladatele moderní pantomimy Jeana Gaspara de Biroa. Velkolepá podívaná, 20 skvělých představení, včetně zahraničních hostů, od pantomimy přes nový cirkus, klauniády, poetické kousky, pohádky a loutky pro malé i velké. Gasparáda, 4. a 5. září v Kolíně. Vstup zdarma. Gasparáda.cz.
5: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii.

Pokud mě slyšíte, tak posloucháte rádio Jedno dělat, je to dobře. Dohrála nám písnička Better Days Will Always Find You od kapely All Green Lights All The Time. A tohle jsou teďka, mám tři písničky, které jsou moje Bandcamp Finds, takže tohle byl takový slack rock, trošičku emo. A novější věci z roku 2018 až 20. A teďka zahraje písnička Catacombs od kapely Bodega. A o tom jsem upřímně až moc informace nenašla, jenom jsem našla tuhle desku na Bandcampu. Našla jsem ještě dalších 4 kapely nebo 3 kapely, které se takhle stejně jmenujou. Ale tohle, tahle věc má pouze 2 desky, jedna z roku 97 a přesně z téhle desky jsem vybrala písničku Catacombs, jmenuje se to Bring Yourself Up. A pak ještě má desku z roku 2001 Without a Plan, takže pokud byste to hledali, tak na Spotify jsem to nenašla, ale na Bandcampu to je a má to takový, jakoby tahle deska zrovna Bring Yourself Up, má to takový, jakoby trošku dark červený cover a jsou tam koně, pokud byste to chtěli dohledat pak. Takový hodně 90-kový, docela dost se mi to líbilo, takže to bude asi můj dnešní druhý standout. A pak máme ještě zase novější věc kapela The New Sincerity s písničkou The Waves.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s Holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muži říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará z Cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atom Bike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího. Upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství OneNotebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Posloucháte rádio a jednodohrala nám písnička Exhumation Song Bloodletting, takový trochu strašidelný název, ale písnička vůbec nebyla strašidelná, od umělce Markus Konkar. Se jmenuje takovej country folk, ale upřímně jsem si uříkal, že možná by ta písnička mohla být o něco krátší. Dále máme spíš, to jsem původně ani neměla ve svém playlistu, ale rozhodla jsem se to tam přidat, protože končilo to a tohle je z nějakého důvodu písnička, kterou mám nejvíc jako v asociaci s koncem léta. Je to The Vaccines, Family Friend, takový indie rock, který všichni známe a tohle bylo z jejich prvního LPčka z roku 2011 a prostě mám vždycky na konci léta tohle poslouchám už hodně let, jako je to hodně takový nostalgický podle mě, takže možná vás to taky teďka pobaví. A pak máme ještě novinku od kapely Kevin and the Bikes, Life in Peril. Prostě hodně zajímavá věc. Vyšla v létě teďka deska The Right to be Happy. Taky to bylo něco nového pro mě, takový nový objev a fakt je to mega hezký, takže to celé doporučuju. A samozřejmě pak všechny ty písničky napíšu na webu, už vlastně jakoby většina z nich už tam jsou.

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
3: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
5: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
6: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
5: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
0: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
7: Reklama na Radio 1.

hodina top 2 a den zúčtování a 21.45 posedlost. Letní kino na zámku Veleslávím 21.00 dneska prchni. Kino 35 dneska v 17.30 Volání vody a v 19.30 Odisea. Kino Světozor dneska v 17.45 Ghost Too Big to Read. Středočeské muzeum v Roztokoch u Prahy dneska v 18.00. Roztok je ve filmu Úplně beznadějný případ. Dále máme galerie, takže galerie Středočeského kraje vystává Molcer Kinco Hillman 1968 až 1978. Národní galerie Praha Veletržní palác NGP 230 let Docs, tam vystává Radka Kocevič a jmenuje se to Faust. Galerie hlavního města Prahy Zámek Troja, Labirint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokoch u Prahy, Trnkova zahrada 2, Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie Brně, napravena křivda, příběhy sbírky Stefana Hellera.

se to Neokosmos. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v součásti keramice, Novoměstská radnice, magická olejomalba, a toto galerie v uhelném mlyně, Timo, bude. Veletržní palác Tuskulum a další místa v Praze a Pardubici. Bienále na věci umění 2026, galerie Benedikta Reicha v Loumech, František Kincel, Trommel. Pak máme Pražský hrad, Tereziánské křídlo v Jižních zahrádách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Rudolfinum vystává Data, the Data and the Sovereign. Kolej 1 v Řeznici, vystava Jaromír 99. The Chemistry Gallery, tam mají vystavu Tomáš Jeleta, Tomáš Němec, Václav Mísář. A jmenuje se to Joie de Vivre. Bohužel francouzsky neumím, takže doufám, že to bylo aspoň blízko k pravdě.

Dohrala nám písnička Ben Trees od Hot Speed, takovej slowcore, a já bych chtěla teďka mít ještě takovej kratší poslední dnešní proslov. Vlastně minule jsem tady nebyla před 2 týdny, protože jsem byla doma na Ukrajině, a mi přijde, že zase jakoby se lidi o to už tolik nezajímají, a což jakoby mi přijde docela problematické, protože válka tam pokračuje, vůbec to nevypadá, že by Rusové to chtěli zastavit, a upřímně si nemyslím, že kdyby prostě měli možnost, tak jestli by se zastavili jenom u té Ukrajiny, takže myslím si, že jako je dost důležité podporovat ukrajinskou armádu, většinou jenom armádu, takže pokud znáte nějaké sbírky nebo tak, tak prosím, podpořte, protože myslím si, že to by nikdo nechtěl zažít, to, co se tam teďka děje. Já jsem tam byla přes týden a za ten týden možná jenom jedna noc byla víceméně klidná, když nelítily nějaké balistické rakety, jinak prostě lidi žijou v tom, že prostě každý den poslouchají ty výbuchy, někteří se bojí víc, někteří se schovávají, někteří prostě už na to ani nereagují. Je to velmi náročné, jakoby, takže nechtěla bych, aby to zažíval ještě další, někdo další. A právě od pátku tak Rusko bombarduje a útočí i přes den, takže momentálně tam bylo přes 40 hodin útoku takového podstatného a hodně lidí bohužel v Kyjeve tohle nepřežili, takže doufám, že prostě nějak spolu všichni to zvládneme, to je asi jediná možnost. A k tomu pustím prostě ukrajinskou písničku, teda od ukrajinské kapely The Unsleeping, takový indie rock, a deska, mají zatím jenom jedinou desku, jsou dost populární, abych řekla, na Ukrajině, a mají tam feat s takovým pop rapperem Otoy, a písnička se jmenuje Zle, zle, zle, ale hezká písnička, takový trošičku. Oni vlastně oni pojmenovali tuhle desku jako skutečný bedroom punk, ale spíš je to takový indie rock, takže jdeme na to.

Posloucháte rádio 1, už bohužel nemůžu vypnout hudbu, protože nám zbylo hodně málo času na to, aby dohrali všechny písničky, takže já bych se pomalu už musela rozloučit. Doufám, že vás to dneska bavilo. Fakt jsem se snažila vybírat úplně všechno, co jakoby reálně mi přišlo jako něco, co stojí za poslech, takže doufám, že vás to bavilo a doufám, že jste si užili a přeji taky hezký sobotní odpoledne, hezkou klidnou neděli. Momentálně nám hraje Abandoned Pools Fluorescent a

0: A počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý.
2: Rádio je.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Prasklina objekt navždy změní.
3: Zůstane křehký,
2: ale opravdový.
4: Soubor současného tance 420 People uvádí novou premiéru Václava Kuneše s názvem Kintsugi. Představení, ve kterém praskliny vyprávějí ten nejdůležitější příběh. Od 7. září v divadle La Fabrika.
5: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
8: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak si dejte Twister nebo Zinger. Gr jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
9: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
10: Way Down We Go Tour 2027.
9: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
12: Reklama na Radio 1.

0: Točíme. A je
1: tady mikrofon.
2: Pozor, pozor, alarm.
3: Pozor, pozor, alarm.
2: Alarm, pozor.
3: Alarm, alarm, pozor.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou nové CDčko Philadelphia's Been Good to Me, které čerstvě vydal americký hudebník Kurt Weill a také ho brzy představí v Praze.

0: No.
1: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
3: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Klapkart všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
4: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: 4. a 5. září Kolín znovu ožije divadlem. Gasparáda, festival k poctě zakladatele moderní pantomimy Jeana Gaspara de Biroa. Velkolepá podívaná, 20 skvělých představení, včetně zahraničních hostů, od pantomimy přes nový cirkus, klauniády, poetické kousky, pohádky a loutky pro malé i velké. Gasparáda, 4. a 5. září v Kolíně. Vstup zdarma. Gasparáda.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Reklama na Radio 1.
9: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Radio 1.
10: Na rádiu 1.
9: Na rádiu 1.
10: Na rádiu 1.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Naši oblíbení Fontaines DC se vracejí s novým materiálem, a to v podobě singlu Marianne.

Single Sleeping je z chystaného čtvrtého alba Britky Fen Lily. To je novinka druhá. A svoje desáté album chystají Fugia and Miyagi, čtyřka z Velké Británie. Skladba Lowest Common Denominator je další novinkou v hitparádě.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert hip-hopového kolektivu Arrested Development. Ten vystoupí 17. září v Lucerna Music Baru.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Andrej.

0: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Rádiu 1.
1: Na Rádiu 1.
0: Na Rádiu 1.
1: Na Rádiu 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s Holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muže říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará Cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atombike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího. Upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství OneNotebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrem.

0: Himbaj Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, Pipík Sedluň tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

tady Ondřej a se mnou začíná pořad Cluster jako každou druhou sobotu od 8 do 10. Dnes jsem solo, Mike H. ještě zaslouženě odpočívá po náročném organizování festivalu Zmar. Chystá se na organizování festivalu Lunch Meet. Takže já doufám, že si dobře odpočine a příště se tu již potkáme oba dva. Tohle jsou Happy Meals. Skvělá kapela ze Španělska. Skladba Every Moment is a Birth. Není nikterak nová, ale myslím si, že je hodně zajímavá k poslechu. První skladba byl Feon, The Burial of the Sun. A v dnešním díle jsem si připravil docela dost novinek, například od Romana Fliegla, Pie Corner Audio anebo Paramidy. Vzpomněl jsem si na jedno fajn jméno, kterým je italský Steve Pepe. Mám od něj hodně zajímavý track a taky dneska zabrnkám i na krautrockovou notu s projektem Liminianas anebo s legendami La Dieseldorf. Takže já vám až do 10 přeju příjemný poslech s Rádiem 1 s pořadem Cluster a postupně tady z těch ambientních skladeb se promíchám k nějakým rytmičtějším skladbám a písničkám a všelijakým divnostem, tak jak už jste z pořadu Cluster zvyklí, takže příjemný poslech s Rádiem 1.

je zrovna plně náhodou jedna z novinek, kterou jsem si dneska přinesl, a to od litevského projektu Zakmina. Skladba se jmenuje Equal a je z jeho posledního LPčka, který obsahuje samozřejmě víc tanečnější tracky. Já jsem vybral tenhle, ten přišel mi aranžersky poměrně zajímavý. Taky dnes tedy zaspomínám i na ten festival Zmar, jak jsem slíbil minule. Mám tady pár skladeb, který mi ulpily v paměti. Bohužel neslyšel jsem žádný jelo, ale slyšel jsem spoustu skvělý muziky od jmén, jako je Lukas Kroon, Niklas Vant, Mr. TC a nebo například skvělý liveko našeho kamaráda Vítězslava Špalka alias Underground Hype.

after all these years or so.

skladby jsou bohužel příliš krátké na nějaký pořádný komentář, ale u týhle si to určitě neodpustím, protože tohle je projekt Martina Jenkinse, britského producenta, také zvukaře, autora projektu The House in the Woods, ale především autora projektu The Pie Corner Audio, který tady točíme v pořadu Cluster docela často. Tak a tohle je jeho aktuální novinka, LPčko More Songs About the Sun. Tak a skladba se jmenuje The Breath of Now. Skladba vyšla na labelu Sonic Cathedral.

Nechal jsem se trochu uníst. Výběr posledních skladeb asi trošku reflektoval můj letošní zážitek na festivalu Zmar. Poslouchali jsme Niklase Vanta, skladba jeho vlastní autorská Abundanza. Niklas tam vystřihl skvělej set kolem páteční půlnoci, který byl výborný. Následovala skladba od Bar White Noises, kterou jsem někde zaslech na festivale, nejsem si přesně jistý kde, a při čekání ve frontě jsem slyšel nějakou hitovku od Shade. Shade možná už nikdy v pořadu Cluster neuslyšíte, ale Hang On To Your Love je prostě guilty pleasure a jsem rád, že takováhle muzika se dá poslechnout na festivalu, jako je Zmar, z velkého zvuku. Následoval David Appel Group, skladba, kterou končil svůj set warm-upovej pro Zmar v Planetě za, respektive v prostoru Pluto. Skvělej DJ Andreas Zuka, náš kamarád, určitě někdy v budoucnosti domluvíme jeho guest mix tady v pořadu Cluster na Radio 1, skladba Feeling Fire z 80. let, stejně jako Shade. Následoval Secret Circuit jako takový přechod a už jsme zpátky zase u zadumanější elektroniky, a tohle je na začátku pořadu zmiňovaný Steve Pepe a ukázka z jeho LPčka Vivier in Diagonale z roku 2020. Skladba se jmenuje Specie. Pořad Cluster na Rádiu 1.

tohle už je starší věc od projektu Abyssy, která skladba, která vyšla na labelu New Interplanetary Melodies z italské Florencie. Skladba vyšla v roce 2024. Zajímavý LPčko, řekl bych, experimentální elektroniky, nejen pro taneční parket. Jako se snažím selektovat celou dobu tady v pořadu Cluster na Rádiu 1. Nestihl jsem teď okomentovat několik zajímavých skladeb, ještě zkusím to předtím, to byla Katerina Ocean Cold z Hivern disku číslo 3. A předtím, ještě před tím, než odbyla 9. hodina, tady bylo hodně zajímavých skladeb, jako od Rakans, legendy německé rané elektroniky Harelda Groskopfa nebo japonských Force of Nature. Doporučuji se podívat na tracklist na stránkách Rádia 1, který pravidelně aktualizuji. Teď zrovna jsem zmáčknul aktualizaci, takže najdete tam i tento poslední track od Abyssy. A až do 10 hodin s pořadem Cluster na Rádiu 1.

Právě nám dohrál DJ Himitsu, skladba Waterfall, která se objevila na Multikulti Equinox číslo 3. Na tomto labelu jsem dlouho nic nehledal, každopádně nějak jsem se vrátil tady k tomuhle releaseu z března letošního roku a vytáhl jsem track Waterfall. Ale tohle už nám hraje projekt Michaela Rotra, který v roce 2010 spojil síly s Shellym. Nahráli skladbu Halo Galo, předělali skladbu Halo Galo od jeho původní kapely Noi. Tenhle projekt měl bohužel krátkého trvání. Michal Rotter teď vystupuje solo s kytaristou, bubeníkem Hansem Lampem, ale tohleto uskupení natočilo tenhle ten vlastně nový track a ještě je tam na B straně skladba Dron Schlager. A tím já asi začnu tu svoji krautrokovou chvilku na závěr dnešního pořadu Plaster.

za chvíli už pořad Cluster bude končit a já vám jenom představím to svoje krautrockové okénko, chcete-li, takže Dlimiňána, skvělý projekt Water Cordia a Mert, La Düsseldorf, kapela, která vznikla v roce 75, Klause Dingra a Tomase Dingra, po odchodu Klause z kapely Michaela Rotera Noi, skladba Ryan Nita, a tohle jsou už notně zpomalení Stereolab a skladba Simple Headphone Mind, kterou si ještě pár minut poslechneme, a hned jak tato skladba dozní, tak se můžete těšit na pořad Workout Tuko a Simons jako každou sobotu od 10 do půlnoci a já se budu zase těšit na vlnách Ráda 1 za 2 týdny. Věřím, že už společně s Mikem Age zase přehrajeme spoustu zajímavých novinek, které jsme oba za tu dobu nazbírali. Tak já vám přeju příjemný poslech a mějte se fajn. Ahoj.

0: Cluster. Odvážná elektronická hudba nejen pro taneční parket. Každou druhou sobotu od 8 do 10.
1: Reklama Rádia 1.
2: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
3: Hlídání mladšího bratříčka mělo být hračka, jenže Leo je najednou pryč, ztracený v amazonské džungli. Elizabeth se musí vydat za ním přes nebezpečné pytláky až k tajemnému domorodému kmeni, kde na ní čeká nový kamarád chlupáč.
4: Tohle je to nejskvělejší místo pro děti.
3: Animovaný rodinný film Tajemství džungle v kinech od 27. srpna.
5: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
6: Way Down We Go Tour 2027.
5: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
7: Reklama na Radio 1.

one pass, one pass, one pass.

Thankful to be here. Thankful to be here.

0: vajo, vajo, hemakaj, gemakoma, sahuča, no i tuta, chvajo, chvajo, reklama, reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Když vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

0: Šíří se to jako mor.
1: Co?
0: Jako mor.
1: Ale co?
0: No přece Rádio 1.
2: Aha.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

se kus mě.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90,9 poprvé. Rádio 1.